Zad milion zkusil. Zapiuhaný sám šenobenkrat. U kalcietu s mierom hadá. Kapuch na voban zbežu enkrat. Krajky ha samo jest poznám. Tam se da živet, tudi se s moju plačom.